Mrtvý Kristus, istinný Boh náš, molitvami prečistý a svoje ja matere, sviatek slavných i všechválnych prvoverchovných apostolí, živo sviatek otca našeho Jovana Zlatoustaho, archiepiskopa Konstantina Hrada, i blažených sviaštenom učeník Pavla i Vasilia, episkopov priaševských i metodia

0: Święty Archaniele Michale, ochraj nas swoju, bude nasz szlany ludom, protiv zlovi na vás nám nevolám, pokierno prosím.
1: Vaše rusinské radio.